Tak to byla symfonie číslo 1 D-dur France Schuberta, Dočův katalog číslo 82. Hrál barokní orchestr Orfeo pod vedením dirigentky Miki Gajk. Dalším komponistou bude známý současník a přítel Wolfganga Amadea Mozarta, Anton Stadler, hráč na basetový klarinet a basetový roh. Víme, že stál za zrodem jedné z nejkrásnějších a nejpopulárnějších Mozartových skladeb, klarinetového koncertu Kechl 622 a také kvintetu A-dur Kechl 581. Méně známé je, že je autorem řady skladeb jak pro klarinet, tak pro basetový roh. Z jeho 18 trií pro tento nástroj je dnes na programu Trio F-dur. Hrají členové souboru Consortium Classicum, Waldemar Wandl, Werner Beckmann a Ulrich Drábek.

0: To bylo trio F-dur pro tři basetové rohy od Antona Stadlera. Hráli členové souboru Consortium Classicum Waldemar Wandl, Werner Beckmann a Ulrich Drábek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte pořad o staré hudbě s titulem Od Klaudia k Ludvigovi. Hudbu vybral a slovem ji provází Rafael Brom. Následující hodina ve vysílání stanice bude patřit hudbě Johanna Mattheessona, důležitého muže v hudebním životě Hamburku. Působil zpočátku jako kostelní varhaník a pěvec hamburského operního sboru. Roku 1703 se do operního souboru přidružil Georg Friedrich Händel a oba se stali celoživotní přátelé, třeba že se v hádce pustili i do duelu. Jen knoflík na Händelově kabátě zabránil jeho vážnému zranění. Mattheesson získal roku 1704 post hofmistra a brzy také sekretáře a korespondenta anglického vyslance, který vykonával do vysokého věku a který mu zajišťoval vysoké příjmy a vysoké sociální postavení. O rok později ukončil svoji činnost operního pěvce a roku 1709 se oženil s Katarínou Jenningsovou, dcerou anglického pastora. V roce 1715 se stal vikářem a roku 1718 hudebním ředitelem v hamburské katedrále, kde se trval 10 let. Své místo opustil kvůli závažnému sporu se zpěváky jeho oratorií, kteří ho pak bojkotovali. A kromě toho, že jeho nedoslýchavost se stále zhoršovala, až zcela ohluchl. To už pár let působil v Hamburku Georg Philipp Telemann. Ze skladeb uznávaného polyhistora Mattheessona jsem vybral oratorium pro sola, sbor a orchestr o dvou částech s titulem Milující a trpělivý David. Der liebreiche und geduldige David. Premiéru mělo oratorium v Hamburku v roce 1724. Zpívají Christian Hills, bas, Nicky Kennedy, soprán, Ursula Eitinger, alt, a sbor Kolínské akademie. Hraje orchestr Kolínské akademie, řídí Michael Alexander Vilens.

0: Slyšeli jste oratorium pro sóla, sbor a orchestr o dvou částech s titulem Milující a trpělivý David, Der liebreiche und geduldige David od Johanna Mattheessona, které mělo premiéru roku 1724 v Hamburku. Zpívali Christian Hirz, bas, Nicky Kennedy, soprán, Ursula Eitinger, alt a sbor Kolínské akademie. Hrál orchestr Kolínské akademie, řídil Michael Alexander Willens.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve finále dnešního speciálu Staré hudby od Claudia Kludvigovi zazní skladba od italského loutnisty a komponisty německého původu, kterým je Giovanni Girolamo Capsberge. Bude to čtvrtá kniha tabulatur pro Kitarone, Libro Quarto d'Intavolatura di Kitarone. Hraje Paul Audet.

To byla čtvrtá kniha Tabulatur pro kytarone od italského komponisty a loutnisty německého původu Giovanniho Girolama Kapsbergera. Hrál Paul Audet.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Vážené dámy, vážení pánové, milí posluchači, přátelé. Dovolte mi, abych vás co nejupřímněji přivítal u pořadu Da Capo a vyslovil naději, že nám naše společné setkání přes náročné úkoly, které před nás klade, přinese mnoho hodnotných zážitků, a to přesto, nebo právě proto, že společným jmenovatelem je krásná hudba a v neposlední řadě i skutečnost, že všichni táhneme, lidově řečeno, tak říkajíc, za jeden provaz, i když i v tom máme ještě mnohé rezervy. Proto mi nezbývá nic jiného, než přistoupit k dalšímu bodu, jímž je vlastní předmět našeho společného uvažování, totiž fráze. No, jistě jste si všimli, milí posluchači, že vše, co jsem teď ze sebe soukal, byly fráze. Mluvil jsem skoro minutu, aniž bych cokoliv řekl. To ovšem není v informačních médiích nic mimořádného, byť má v tomto sestřička televize před rozhlasem stále ještě náskok. Mluvit však budeme o hudebních frázích, a to je skutečně náročný úkol, protože různí hudebníci pod tímto pojmem rozumí něco jiného. Obecně lze říci, že frázování je práce s melodickou linkou, jejím členěním na menší úseky a výstavbou každého z nich. Fráze musí mít svou logiku a platí tu i některá pravidla. Fráze by měla mít jasný začátek a konec a jeden vrchol. Ten je obvykle umístěn někde ve dvou třetinách fráze a po něm následuje sklidnění směrem k závěru. Tohoto oblouku lze dosáhnout různými prostředky, nejčastěji však dynamickým obloukem. Poslechněte si, jak lze uplatnit frázování na jednoduché lidové písničce.

hrůza, že? Melodie je rozkouskována na dvoutaktové útržky, které jsou příliš krátké na to, abychom je mohli považovat za frázy. Každý z nich skončil důrazem na poslední slabiku. Je telíčku náš, pěknou vůni máš. Což je proti estetickým zákonům, které naopak velí zakončit každou frázi se slabením. Možností, jak frázovat tuto melodii, je několik, ale nejpřirozenější je rozdělit ji na dvě fráze. První je kratší, čtyřtaktová, po ní následuje nádech. Druhá fráze je delší, šestitaktová a je pěkně rozvinuta do dynamického oblouku.

S délkou frází lze dělat pravé divy, zvláště ve sboru. Tam totiž lze uplatnit takzvaný střídavý dech, kdy se zpěváci nadechují postupně a tudíž neslyšitelně. Šikovný sbormistr tak může budovat dlouhé fráze bez ohledu na objem plic svých svěřenců. Poslechněte si, jak této techniky využívá Jiří Kolář s naším nejlepším ženským sborem Juventus Pedagogika v lidové písni.

Metoda střídavého dechu není dostupná jen pro sbor. Na následujícím snímku Bachova dvojkoncertu pro hoboj, housle a smyčcový orchestr hraje hobojový part pan Jan Adamus. Tento hobojista ovládá také techniku střídavého dechu, ačkoliv zde je samozřejmě mnohem náročnější než ve sboru. Hobojista je na svůj nástroj sám, takže musí umět vyfukovat vzduch ústy a zároveň se nadechovat nosem. Zkuste si to. Díky tomuto umění mohl Jan Adamus vyklenout v Bachovi doslova nekonečné fráze a dodat melodii neslýchanou zpěvnost.

Frázování hodně souvisí se stylovostí. Mnohým zastáncům historicky poučené interpretace jistě připadala předchozí ukázka zcela nestylová. Osobně bych nebyl tak přísný. Na té Bachově melodii je zázračné to, že ač vznikla v baroku, má téměř romantické parametry. Proč právě tento překvapující fakt interpretačně nepodtrhnout? Pod heslem autentické interpretace se hlavně v začátcích tohoto trendu nadělalo mnoho chyb, zejména ve frázování. Tvrdilo se, že barokní smyčce byly tak krátké, že jimi nebylo možno hrát delší fráze. Proto jsou na prvních autentických nahrávkách široké barokní melodie roztrhávány na cucky a vyzdobeny až hysterickými dynamickými boulemi.

Někteří interpreti barokní hudby využívají při frázování také agogiky, tedy malých změn tempa. Před koncem fráze je přirozené trochu zpomalit, aby začátek následující fráze byl pěkně připraven. Nevím však, zda se tento způsob hodí do braniborských koncertů, které máme tak rádi pro jejich pevný valící se rytmus.

Jak jsme slyšeli, při frázování mohou interpreti využívat dynamických a tempových proměn. Existují i další výrazové prostředky, které můžeme do frázování zahrnout. Chce-li interpret svázat dva tóny tak, aby zněly skutečně spojitě, může opatrně a jen tu a tam sáhnout k portamentu, tedy k takovému jemnému tónovému skluzu. Kdysi to byl módní prvek, takže začal zavánět kýčem. Ale třeba v kancionetě z Mozartova Dona Giovanniho má své opodstatnění. Don Juan přece chce zapůsobit na služebnou stojící v okně a takový srdcerivný skluz musí u sváděné dívky vyvolat rychlou a intenzivní reakci.

Při interpretaci barokní a raně klasicistní hudby je potřeba frázovat velmi přirozeně. Počínaje Beethovenem se do hudebních partitur dostávají předpisy, které jdou proti přirozené frázovací logice. Beethoven ve svých klavírních sonátách často předpisuje akcenty na jiné doby, než by člověk čekal. Na konci fráze klidně napíše crescendo místo decrescenda. Inu velcí revolucionáři nenechají na pokoji ani malé detaily.

V Dakápech dáváme poměrně často slovo Olivieru Messiánovi. Je to jeden z těch moderních autorů, kteří se vyjadřují originálně, mnohdy dokonce velmi tajemně, ale přesto logicky a srozumitelně. Messiaen byl velký mystik a svou hudbu naplňoval náboženskými symboly. Pracoval však s ohromným citem pro hudební materiál, který nepotřeboval znásilňovat proto, aby mohl říct, co chtěl. Pustíme si Messiaenovu skladbu z cyklu L'Ascension, kterou nám zanechal skladatel ve dvou verzích, varhaní a orchestrální. Varhany mají frázovací prostředky velmi omezené, lze na nich vlastně používat jen agogiky.

Nyní si celou skladbu poslechneme v orchestrální verzi. Orchestr může hýřit všemi možnostmi stavby fráze. Záleží jen na fantazii skladatele a ochotě dirigenta věnovat se přednesovým detailům. Přeji vám při poslechu této skladby hluboký umělecký zážitek, což je sice také fráze, ale míněná upřímně.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Dva velcí francouzští herci, Jean-Pierre Marielle a Gérard Depardieu, se v roce 1991 sešli při natáčení skvostného filmu Všechna jitra světa. V němž oba stvárnili slavné francouzské barokní hudebníky, hráče na gambu a skladatele. Marielle byl tajemným panem Saint-Colombe a Depardieu jeho žákem Marénem Marézem. V jedné scéně učitel říká žákovi: hrajete dobře a jistě budete hudbu provozovat. Nikdy se však nestanete hudebníkem. Scénárista toho filmu přesně vystihl tu tenkou hranici mezi skutečným uměním a jeho napodobováním a vnějším efektem. Těžko dnes po staletích soudit. Víme, že partitury obou pánů jsou plné vynikající hudby. Ale když se ozvou tóny Saint-Colombovy skladby Le Plaire, slzy, jsme hodně blízko nitra tohoto dodnes pro nás tajuplného pána. Hraje samozřejmě Jordi Savall, který nahrál všechny gambové party pro zmiňovaný film. A s ním na violončelo Christophe Coin.

Následující tóny věnoval Antonín Dvořák plesovému výboru Akademického čtenářského spolku jako zahajovací číslo k plesu konanému v lednu roku 1880. Interpretem byl orchestr 26. pěšího pluku. My vám pro slavnostní náladu posíláme Dvořákovu slavnostní polonézu Esdur v nahrávce Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a Jiřího Bělohlávka.

0: Nerozlišoval mezi hudbou vážnou a populární. Byl to syntetik, který do partitury dokázal včlenit vše možné. Časté střídání metra, polyrytmiku, měl rád latinskoamerické rytmy, samozřejmě židovské inspirace, ale do muzikálu propašoval třeba i fugu. Takový byl Leonard Bernstein jako osobitý skladatel. A my si ho připomeneme zároveň i jako výtečného dirigenta, který jen v čele New Yorkské filharmonie, kam nastoupil jako nejmladší šéf dirigent v historii těle, strávil 11 let a oddirigoval 830 koncertů. A k tomu stovky dalších koncertů s desítkami dalších orchestrů téměř po celém světě. S jedním z nich, studiovým symfonickým orchestrem, teď Leonard Bernstein přizve ke spolupráci tenoristu Joseho Carrerase a nabídnou dost možná nejkrásnější píseň z Bernsteinova legendárního muzikálu z roku 1957 West Side Story, aneb Romeo a Julie z newyorské západní čtvrti West Side.
1: Maria.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Ludwig van Beethoven, druhá věta z klavírní sonáty číslo 27 E-moll, opus 90, hraje Ivan Moravec.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Sergej Rachmaninov, symfonie číslo 2 e-moll, opus 27, druhá věta. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Thomas Dosgaard.

Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy pohmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, co by virtuózní kus provozovaný před publikem.

Ferenc Liszt, La Campanella, etída číslo 3 pro klavír z cyklu 6 velkých etid podle Paganiniho. Hraje Jené Jandó.

D-dur, vaše tónina. Josef Haydn, finále, čili čtvrtá část ze symfonie číslo 104 D-dur londýnské. Vídeňské filharmoniky řídí André Preven.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Ještě dnes musíme žasnout nad závratnou cestou na výsluní, již během svého krátkého 36-letého života absolvoval Henry Purcell. V 10 zpíval v královské kapli. Ve 14 už byl členem královy hudební družiny. V 18 dvorním skladatelem. Ve 20 se stal varhaníkem Westminsterského opatství. Přibližně tehdy také začal komponovat scénickou hudbu, mimo jiné k Shakespeareovým hrám a takzvané semi-opery, v nich se tančilo, zpívalo i mluvilo. Především hlavní postavy měly mluvené party. Dodnes je tento specifický žánr raného anglického baroka spojován právě s Purcellem a jednou z jeho nejslavnějších semi-oper je Král Artuš. Árií, která uchvátila dobové publikum, je pak árie Studeného génia, v níž Purcell díky třesivému partu ve smyčcích a jakémusi zmrzlému koktání dokonale podtrhl atmosféru chladu a třesu. Zpívá britský basbaritonista Maurice Bevan, The King's Music vede Alfred Deller.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Josef Haydn, druhá věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Dva habsburští císaři, Maximilián II. A posléze jeho syn a nástupce Rudolf II. Velmi oceňovali varhanické a skladatelské schopnosti Karla Leutona, který na jejich dvorech ve Vídni, respektive později v Praze, strávil dlouhá desetiletí. A v rudolfínské Praze se dopracoval k pozici prvního dvorního varhaníka a dvorního skladatele. Želbohu, Rudolf byl známý liknavostí v platbách hudebníkům a když nastoupil Matyáš, dluhy nezaplatil, kapelu rozpustil a Leuthen navzdory svým věrným službám zemřel v Praze v chudobě. Alespoň, že jeho skladby po stovkách let znovu ožívají a můžeme je obdivovat. Toto je Kyrie ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum Varhany Martin Horina.

Subtilní a líbezná je hudba harfového koncertu B-dur barokního mistra Georga Friedricha Händla. V orchestru jsou smyčce většinou z dusítky, spodní nástroje hrají často pizzicato a z dechových nástrojů jen flétny, aby nepřikryly hlas solové harfy. Ze slavné partitury již zajisté otevřou všichni, kdo se na harfu učí hrát. Necháme znít známou první větu. Ursula Holliger a The English Concert.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Bohuslav Martinů a třetí věta z jeho sonáty pro violončelo a klavír číslo 3. Hrají Petr Nouzovský a Gerard Wyss.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Pierre Attagnan, Pavana a Galliarda pro sólovou loutnu. Hraje Andráš Kečkéš.

Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále, byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý nabízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno. Ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít si ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Johann Heinrich Schmelzer, sonáta Cum tubis in pleno pro instrumentální soubor. Hraje muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

Toto uznání přece jen zasloužila. Když totiž Ludwig van Beethoven zhudebnil Goethův námět o nizozemském hrdinovi boje za samostatnost Egmontovi. Beethoven Goethe mu poslal partituru a ten se o skladateli vyjádřil jako o pozoruhodném géniovi. Ano, je to hudba plná síly, vzdoru, odhodlání, je to celý Beethoven. Egmonta, předehru ke Goethově tragédii opus 84, teď hraje orchestr Lipského Gewandhausu pod taktovkou Kurta Masura.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet 18 nocturen irského romantického skladatele a klavírního virtuóza Johna Fielda a byla to jedna z hudebních událostí roku. Připomeňme, že Field, ještě jako žák Mucia Clementiho, s ním navštívil Petrohrad a okouzlen tou zemí v Rusku zůstal. Zde vyvinul svůj křehký styl klavírní hry i onu formu fantazijního náladového nocturna. A nám ji teď Elizabeth Joy Rowe předá v nocturnu číslo 6 F-dur s podtitulem Cradle Song, čili Ukolébavka.

Josef Haydn, árie z opery L'Isolda di Zabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasdhoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Lesní roh je považován za nejobtížněji ovládnutelný nástroj symfonického orchestru. Ale když se ovládne dokonale, to je pak jako sólový nástroj ozdobou každého koncertního programu, ať už v symfonické nebo komorní hudbě. My se teď seznámíme s jedním z nejlepších současných francouzských hráčů na lesní roh, takovým francouzským Radkem Baborákem, jímž je Hervé Joulenc, postupně první waldhornista orchestru Radia France, poté orchestru National de France a aktuálně se s Lorinem Mázlem přesunul do orchestru v Parmě. Hojně nahrává také komorní hudbu, z níž vybíráme Adagio a Allegro opus 70 Roberta Schumana. Hervé Joulenc a u klavíru Marie-Joseph Gide.

0: Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu.
1: Veškerá Chopinova tvorba počítá s klavírem, s nástrojem, který bravurně dokonale ovládal a s nímž byl tak spojen, že mu svěřoval veškerý svůj niterný život. Říká se, že celý, pravda krátký, život Frederika Chopina je obsažen v jeho klavírních skladbách. My teď necháme stranou intimitu jeho solového klavíru a nahlédneme do prvního klavírního koncertu E-moll, který Chopin složil ve svých 20 letech, ještě před svým odchodem z Polska do Francie. Uslyšíme třetí větu koncertu E-moll, Rondo, v níž Chopin exponuje rytmus oblíbeného polského tance Krakoviak. U klavíru Claudio Arau londýnský filharmonický orchestr řídí Eliahu Inbal.

Slavná italská koloraturní mezzosopranistka Cecilia Bartoli nám teď zaspívá. A sice árii barokního italského velikána Antonia Vivaldiho Di due rai languir costante. V ní se zpívá o tom, že chřadnout láskou a věrností dvěma očím může se zdát potěšením, leč je to jen trápení. Tak se potěšme nejen Bartoliové vokální bravurou, ale třeba i roztomilým souzvukem dvou malých sopraninových zobcových flétniček. Hraje Il Giardino Armonico, řídí Giovanni Antonini.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Vybereme si teď pár tónů z díla mladého Benjamina Britna, narozeného v roce 1913. Poté, co si prošel kariérou zázračného dítěte a analýzy jeho raných děl skutečně ukazují mimořádné mistrovství, dál rozvíjel svůj hudební jazyk, s nímž založil nový směr britské opery a jeho četné kompozice, instrumentální i vokální, obohatily formy a harmonie západní hudby novými prvky, třeba vlivy kultur Japonska nebo Bali. Britten zkomponoval asi 260 děl. Je mezi nimi opera Peter Grimes i opery pro anglické operní sdružení. Psal pro solové hlasy i sbor a samozřejmě symfonická i komorní díla. Vybereme si jeho rané dílo. Britnovi bylo 20, když napsal svou Simple Symphony, v níž užil své dosud nejoblíbenější hudební motivy. Mnohé z nich složil ještě jako chlapec. Tady je druhá věta Simple Symphony ze 30. let s podtitulem Playful Pizzicato a celou v Pizzicato ji hraje Orpheus Chamber Orchestra.

Josef Haydn, smyčcový kvartet D-dur, opus 64, číslo 5, Skřivánčí. První věta. Hraje Stamicovo kvarteto.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret Dotrich, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24. Nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

Velmi oblíbený salonní kus mladého Karla Marie von Webera, který dodnes patří k efektním kouskům výtečných klavíristů, tedy brilantní rondo Vyzvání k tanci, natolik zaujalo francouzského skladatele a fenomenálního instrumentátora Hectora Berlioze, že se rozhodl rozepsat Weberovu klavírní skladbu pro symfonický orchestr. Autorská práva se tehdy tolik neřešila, toto byl důkaz pocty a obdivu k tvorbě kolegy. A mimochodem, toto byl první valčík určený navzdory jeho titulu nikoli k tanci, nýbrž k poslechu. Tak prosím, berlínští filharmonikové a Herbert von Karajan,

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Klíčovou osobností americké hudby 20. století byl Aaron Copland, který ve 30. letech velmi neotřele propojil jazz, neoklasicismus a prvky lidové hudby do mimořádně originální syntézy. V Paříži 20. let byl žákem Nadi Boulangerové, po návratu do Ameriky založil festival, vydavatelství, americkou skladatelskou alianci, dále komponoval a později mentoroval mnohé další kolegy, třeba Leonarda Bernsteina. Ze 135 děl Aarona Coplanda vybíráme cowboyský balet Rodeo z roku 1942 a část Hoedown z finální části jako esence všeho, co definuje tu typickou Coplandovskou syntézu, o níž byla řeč. Londýnský festivalový orchestr řídí Ross Popel.

Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, co by virtuózní kus provozovaný před publikem. Wolfgang Amadeus Mozart, malá noční hudba, G-dur, Kechlův seznam 525, poslední věta, Rondo. Hrají virtuozy di Praga.

Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice D-dur. Moje jméno je Krištof Spirit a budu vaším průvodcem ve světě klasické hudby v následujících 4 hodinách. Dnes vybírám díla Wolfganga Amadea Mozarta, Roberta Schumana, Karla Filipa Emanuela Bacha, Richarda Strause, Felixe Mendelssohna Bartoldiho, Francesca Geminianiho, Ference Lista nebo Gabriela Forého. V úvodu budeme poslouchat hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Na konci roku 1771, těsně po svých 16. narozeninách, se vrátil Mozart z italského turné a zkomponoval záhy 3 divertimenta pro smyčcové nástroje. Možná právě název divertimento předurčil, že se dodnes tato díla nehrají v kvartetní, ale v orchestrální podobě. Divertimento D-dur nám zahraje Freiburský barokní orchestr, řídí Petra Millejanz.

Doznělo divertimento pro smyčcové nástroje D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Freiburský barokní orchestr řídila Petra Millejanc. Od dob kanadského pianisty Glena Goulda se neobjevil klavírista, který by se zaměřil na interpretaci Bacha na moderní koncertní křídlo takovou měrou, jako jeho krajanka Angela Hewitt. Ta je momentálně skutečným ambasadorem hry Bacha na moderní klavír. Nevěnuje se pochopitelně jen Bachovi, ale i dalším autorům. Pravidelně interpretuje hudbu Mozarta, Beethovena nebo Roberta Schumana. A právě v jejím podání teď zazní sonáta číslo 2 G-moll Roberta Schumana.

0: To byla sonáta pro klavír číslo 2 G moll Roberta Schumanna v podání kanadské klavíristky Angely Hewitt.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve skladatelském odkazu Karla Filipa Emanuela Bacha nalezneme dva hobojové koncerty, oba z roku 1765. Je pravděpodobné, že byly původně zamýšleny jako čembalové koncerty, ale právě v roce 1765 už hotovou hudbu upravil proslavného německého hobojistu Johanna Christiana Fischera. Koncert v tónině S-dur zahrají Xenia Leffler a Akademie staré hudby Berlín.

Hoboistka Xenia Leffler a Akademie staré hudby Berlín dohráli koncert pro hoboj, smyčce a basokontinuo S-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Řídil Georg Kalweit. V roce 1924 při příležitosti oslavy 60. narozenin Richarda Strause požádal sbormistr vídeňské Schubertovy společnosti oslavence o nové dílo pro jejich mužský sbor. Strauss vyhověl a vzniklo čtyřvěté dílo pro mužský sbor s doprovodem orchestru s názvem Die Tageszeiten, tedy Denní doby. Verše pocházejí ze sbírky Písně tuláků, tehdy populárního romantického básníka Josefa Eichendorfa.

0: Poslouchali jsme Denní doby, cyklus písní pro mužský sbor a orchestr Richarda Strause. Zpíval berlínský sbor Ernsta Zenfa, hrála Drážďanská filharmonie, řídil Michel Plasson.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Podobně jako Wolfgang Amadeus Mozart byl i Felix Mendelssohn Bartholdy zázračným dítětem. Uslyšíme jeho vůbec první tiskem vydané dílo, klavírní kvartet číslo 1 C-moll, opus 1. Zkomponoval ho ve svých 13 letech. Hraje Bartholdy Piano Quartet.

Bartoldy pěnou kvartet dohrál klavírní kvartet číslo 1 G-moll Felixe Mendelssohna Bartoldyho. Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-dur. Jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. V čase se teď posouváme hluboko do minulosti, na samý začátek 17. století. Čeká nás hudba Giacoma Carissimiho, kapelníka chrámu svatého Apolináře v Římě. 6 motet pro 3 hlasy a basso continuo uslyšíme v podání souboru Consortium Carissimi, který řídí Vittorio Zanon.

0: Šest motet pro tři hlasy a basso continuo Giacomo Carissimiho dozněly v podání souboru Consortium Carissimi, který řídil Vittorio Zanon.
1: 6. rozhlas D-dur. Z
0: Itálie pocházel i následující autor, Francesco Geminiani, který ale svoji rodnou zemi opustil, neboť působil v Londýně, kde se mimo jiné přátelil s Georgem Friedrichem Händlem. Z jeho díla uslyšíme Concerto Grosso B-dur, opus 7, číslo 6. Hraje Concerto Köln.

Concerto Grosso B-dur, opus 7 číslo 6, Francesca Geminianiho, dohrál německý soubor Concerto Köln. A vracíme se do období romantismu. Franz Liszt je považován za tvůrce formy symfonické básně. Všech 13 symfonických básní vzniklo během jeho kapelnického působení ve Výmaru. Čeká nás v pořadí 6. báseň s názvem Mazepa, podle stejnojmenné básně Viktora Iga. Symfonický orchestr Lipského rozhlasu řídí Kurt Mazur.

0: Symfonickou báseň Mazepa Ference Lista dohrál Symfonický orchestr Lipského rozhlasu. Řídil Kurt Mazur.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Patrně nejslavnějším dílem francouzského romantika Gabriela Faurého je jeho Requiem. Dílo se vyznačuje jemností a smířlivostí. Skladatel zde zcela vynechal dramatickou sekvenci Dies Irae. Sóla zpívají Catherine Bott, soprán, a Gilles Cachemay, bariton. Dále zpívají Monteverdiho sbor a chlapecký sbor katedrály Salisbury. Hraje orchestr revoluční a romantický. Řídí John Eliot Gardiner.

Poslouchali jsme Requiem Gabriela Forého. Sola zpívali Catherine Bott a Gilles Cachemay. Dále zpívali Monteverdiho sbor a chlapecký sbor katedrály Salisbury. Hrál orchestr revoluční a romantický. Řídil John Elliot Gardiner. Na závěr tohoto vysílacího bloku ještě přidávám hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme triovou sonátu pro flétnu, housle a basso continuo C-moll. Hrát budou Mark Antaj na flétnu, Manfredo Kremer na housle, Jordi Savaj na violu da gamba a Pierre Antaj na čembalo.

Triovou sonátu C-moll Johanna Sebastiana Bacha dohráli Marc Antaj na flétnu, Manfredo Kremer na housle, Jordi Savaj na violu da gamba a Pierre Antaj na čembalo. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

který nezná hranice. A vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítejte při poslechu stanice D-dur. Vaším průvodcem ve světě klasické hudby po následující 4 hodiny bude Krištof Spirit. Pro dnešní vysílání jsem vybral díla například Georga Filipa Telemana, Wolfganga Amadea Mozarta, Hectora Berlioze, Alberta Russella, Johanna Sebastiana Bacha, Oskara Nedbala, Michaela Haydna nebo Johannesa Brahmse. Nejprve míříme do gigantického skladatelského odkazu Georga Filipa Telemana. Nalezneme v něm minimálně 135 overtyr, tedy instrumentálních svit pro nejrůznější obsazení. Dnes uslyšíme svitu pro dva lovecké rohy, dva hoboje, smyčce a basso continuo F-dur. Hraje soubor Neue Dieseldorfer Hofmusik.

Svitu pro dva lovecké rohy, dva hoboje, smyčce a basokontinuo F-dur Georga Filipa Telemana dohrál soubor Neue Düsseldorfer Hofmusik. Za další hudbou se vydáváme do Vídně, kde v dubnu roku 1884 zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart už svůj 17. klavírní koncert. Je v tónině G-dur a zahrají nám ho Olga Paščenko na kladívkový klavír a soubor Il Gardelino.

Koncert pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta dohráli Olga Paščenko na kladívkový klavír a soubor Il Gardellino. A přesouváme se do Francie poloviny 19. století. Tristia je název pro cyklus tří kratších skladeb pro sbor a orchestr Hectora Berlioze. Každá z částí vznikla v jiné době, ale vyšly tiskem souhrně pod opusovým číslem 18 v roce 1852. Clevelandský symfonický sbor a Clevelandský symfonický orchestr řídí Pierre Boulez.

Náboženská meditace, Ofélii na smrt a Smuteční pochod pro závěrečnou scénu Hamleta. To byly tři skladby pro sbor a orchestr s jednotným názvem Tristia Hectora Berlioze. Clevelandský symfonický sbor a Clevelandský symfonický orchestr řídil Pierre Boulez. Ve Francii ještě setrváme, v čase se ale posuneme až do 30. let 20. století. Albert Roussel si v mládí prošel impresionistickým obdobím, ale jeho pozdější skladby jsou spíše neoklasicistní. Jako následující smyčcový kvartet D-dur z roku 1932. Hraje Schönbergovo kvarteto.

Schönbergovo kvarteto dohrálo smyčcový kvartet D-dur z roku 1932 Alberta Russela. A vracíme se do pozdního baroka v Německu. Overtyry, tedy orchestrální svity, zkomponoval Johann Sebastian Bach jen 4. Pocházejí z Bachova působení v Lipsku, ale větší část hudby převzal ze svých starších děl. Budeme poslouchat svitu číslo 4 D-dur. Hraje skotský soubor Dunedin Consort. Řídí John Butt.

0: Overtyru, neboli orchestrální svitu číslo 4 D-dur Johanna Sebastiana Bacha, dohrál skotský soubor Dunedin Consort. Řídil John Budd.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Stále je s vámi, milí přátelé, stanice D-dur a jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. Přesouváme se teď do Švédska první poloviny 19. století za skladatelem, ale také ortopedem a majitelem sklárny Francem Berwaldem. Kvartet pro klarinet, fagot, lesní roh a klavír S-dur je dílem z mládí. V době kompozice mu bylo 23 let.

Poslouchali jsme kvartet pro klarinet, fagot, lesní roh a klavír S-dur švédského skladatele France Berwalda. Hráli Eva Knardal a členové Gothenburského dechového kvinteta. Na skladatelský odkaz českého skladatele, violisty a dirigenta Oskara Nedbala se dost často zapomíná. Výjimku představuje pouze opereta Polská krev, ale jinak jeho dílo zaznívá sporadicky. Je autorem mimo jiné 5 baletů. Svitu z posledního z nich, z baletu Andersen, nám zahraje Plzeňský rozhlasový orchestr. Řídí Karel Nosek.

Svitu z baletu Andersen Oskara Nedbala dohrál Plzeňský rozhlasový orchestr. Řídil Karel Nosek. Za další hudbou na stanici D-dur míříme do Salzburku, a to za Michaelem Haydnem, který zde mnoho let působil jako kapelník arcibiskupské kapely, později se ještě stal varhníkem v kostele svatého Petra, kláštera Dominikánu. Uslyšíme symfonii číslo 19 D-dur. Hraje Německá komorní akademie města Neuss nad Rýnem. Řídí Frank Bermann.

0: Symfonii číslo 19 D-dur Michaela Haydna dohrála Německá komorní akademie města Neuss nad Rýnem. Řídil Frank Bermann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A v Salzburku ještě setrváme. Musíme se ale posunout v čase zpět přibližně o 90 let. Na konci 17. století v Salzburku ve službách arcibiskupa působil také houslový virtuos a skladatel, původem český rodák, Heinrich Ignác Franz Bieber. Soubor Romaneska ve složení Andrew Mentz, housle, Nigel North, teorba a John Toll, varhaní pozitiv, zahraje Bieberovou sonátu pro housle a basso continuo číslo 6, C-moll.

Soubor Romaneska ve složení Andrew Mintz, housle, Nigel North, teorba a John Toll, varhaní, pozitiv, dohrál sonátu pro housle a basso continuo číslo 6 C-moll Heinricha Ignáce France Biebera. Závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur bude patřit hudbě Johannesa Brahmse. Obě jeho orchestrální serenády jsou jakousi zkouškou, chcete-li přípravou ke kompozici symfonií. Serenádu číslo 2 A-dur zahraje velký symfonický orchestr berlínského rozhlasu. Řídí Heinz Rögner.

Serenádu číslo 2 A-dur, opus 16, Johannesa Brahmse, dohrál Velký symfonický orchestr Berlínského rozhlasu. Řídil Heinz Rögner. A tím jsme uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkowski.

Robert Schumann, Wenn ich in deinen Augen sehn, píseň z cyklu Láska básníkova, opus 47, zpívá Jorma Hyninen.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Ludwig van Beethoven, třetí věta, molto allegro, rondo, z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2, B-dur, opus 19. Hraje Steven Lubin, Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Saverio Mercadante, scéna Přísahy Horáciů z druhého dějství opery Horáciové a Kuráciové. Filharmonický orchestr řídí David Perry.

0: Kadence je část koncertantní skladby, kdy se orchestr odmlčí a solista hraje poměrně dlouhou dobu sám. V kadenci se vrací k hlavním tématům skladby a virtuózně je rozvíjí. Původně byly kadence improvizované solistou. Pokud se nezachoval jejich zápis, dokomponovali je dodatečně jiní skladatelé. Třeba Smetana napsal kadenci k Beethovenovu třetímu klavírnímu koncertu.
1: Z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů všech dob, autora téměř 4000 děl, německého barokního mistra Georga Philippa Telemana, spojeného především s Hamburkem, kde jako hudební ředitel a pedagog působil 44 let, vybíráme dvě věty z hobojového koncertu E-moll v nahrávce Martina Stadlera a souboru La Stagione Frankfurt.

Michael Kocáb napsal svou sonátu pro klavír ještě během studií na Pražské konzervatoři. Má tři věty, nese jednoznačné jazzrockové prvky a druhá věta, kterou si teď poslechneme, má formu blues. Hraje Tomáš Výšek.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Walter Gieseking nám zahraje píseň beze slov Felixa Mendelssohna Bartholdyho číslo 6 ze sešitu 3.

0: Milí posluchači stanice D-Dur, u mikrofonu vás zdraví Pavel Trojan. Rád bych vás pozval na koncert Pavel Trojan 70 ve čtvrtek 24. září od 19 hodin v koncertním sále Pražské konzervatoře vystoupí pedagogové i studenti Pražské konzervatoře, Ivo Kahánek zahájí večer mou fontánou pro klavír a v závěru zazní ve světové premiéře moje nejnovější skladba Pohádkové tance. Symfonický orchestr Pražské konzervatoře řídí Miriam Němcová. Srdečně vás zvu.
1: Svůj 13. klavírní koncert C-dur napsal Wolfgang Amadeus Mozart ve Vídni pro jeden ze svých subskripčních koncertů, jimž chtěl předvést vídeňskému publiku své mistrovství. Uslyšíme krásnou volnou větu, a to v nahrávce jedné z nejuznávanějších světově proslulých klavíristek, specialistky na Mozartovo dílo, portugalské klavíristky Marie João Pires, která dokonce v roce 1990 získala prestižní Grand Prix du Disque za nahrávku kompletních Mozartových sonát. Tady je v jejím podání druhá věta 13. klavírního koncertu za doprovodu komorního orchestru Gulbenkianovy nadace.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Itálie, první desetiletí 18. století. Nejoslabovanějším skladatelem je kněz s ryšavými vlasy, vynikající houslista, učitel v dívčím sirotčinci v Benátkách, chrlící jeden koncert za druhým, až jich je ve finále 500. Antonio Vivaldi. Mimochodem, co se oper týče, Vivaldi také dosáhl úžasného čísla, 50. V každé najdeme hned několik efektních čísel, árií koloraturních, dramatických i něžných a kontemplativních, které se dávají koncertně, když už se tedy neinscenuje celá opera. Například s takovou operou Teucone se v operních domech potkáme poměrně zřídka, ale árii Zidiany z prvního dějství si ráda zaspívá řada altistek i kontratenoristů. V příštích minutách to bude ten první případ. Altistka Sonia Prina je Zidianou, usilující o vládu a dědictví po čínském vládci Tronkónovi i o lásku právoplatného dědice trůnu Teucona. Doprovodí ji Akademia Byzantína, zařízení Otávia Dantona.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jednou z nejoblíbenějších vět Beethovenových klavírních sonát je volná věta osmé patetické sonáty C-moll. Svou krásou si přímo řekla o to, aby se dočkala nejrozmanitějších úprav, prohlasy i nástroje a dokonce pronikla i do filmů či popkultury. Dlouho se věřilo, že Beethoven svou sonátu označil za patetickou sám. Dnes převládá názor, že to byl nápad Beethovenova vydavatele, s nímž se skladatel ztotožnil. Daniel Barenboim hraje onu kouzelnou volnou větu z patetické sonáty C-moll 27-letého Ludwiga van Beethovena.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Nyní malé pozvání do prvních desetiletí 16. století, v nichž tvořil vlámský skladatel Adrian Willaert, který svou pouť po významných kulturních centrech své doby, Paříži, Římě nebo třeba Ferraře, zakončil prestižním postem Regenschorieho benátského chrámu svatého Marka. Z poměrně rozsáhlého hudebního odkazu Adriana Willaerta vybíráme Richard Carr 4 pro instrumentální soubor, a to ve špičkové nahrávce katalánského souboru gambisty Jordiho Savala Esperion 20.

Georg Friedrich Händel, Let the Bright Seraphim, árie z oratoria Samson. Zpívá Susan Rydén, Niklas Eklund, London Baroque, řídí Charles Medlem.

Své dvě klavírní arabesky zkomponoval francouzský skladatel Claude Debussy v 80. letech 19. století, ještě jako téměř neznámý, také mu bylo kolem 27 let. Ale pozdější otec hudebního impresionismu se v nich nezapře. Ani fakt, že aspiroval na dráhu koncertního pianisty, vyžadují totiž skutečně bravurní hráče. A jeden z nich teď hraje i nám. Ilja Hurník a Debussyho arabeska číslo 1.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Jaroslav Krček, všem známý ze souboru Muzika Bohemika, má i skladby pro nejrůznější obsazení, včetně 13 smyčcových kvartetů. Finální věta toho posledního se jmenuje Hej mistře a má vyloženě vánoční charakter. Hraje České filharmonické kvarteto.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Na D-dur teď hudba vlámského renesančního skladatele, jehož dílo spadá přibližně mezi velikány Josquena de Pré a Palestrinu, který byl přítelem Orlanda di Lasso i Clemence non Papa a jehož jméno zní Jacobus Vaët. Velmi zručný skladatel, mistr vokální polyfonie, který posledních asi 13 let svého života strávil na dvoře habsburského císaře Maximiliána II. Jako samotným císařem obdivovaný kapelmajstr. A také byl Vaët mistrem parodie, velmi rád a umně užíval známých nápěvů jiných tehdejších skladatelů. Autorská práva se neřešila, jednalo se de facto o poctu. Z díla Jacoba Vaëta pro nás pětičlenný vokální soubor Cinquecento vybírá moteto O quam gloriosum, o jak přeslavné je království, v němž radují se s Kristem všichni svatí.

Česká filharmonie a její dlouholetý šéf-dirigent Václav Neumann nás v zápětí pozvou do opery, do příběhu o chytrém ovčákovi Jirkovi, drze prostořeké Káče, který vychází z jedné z pohádek Boženy Němcové. Ano, Čert a Káča, předposlední Dvořákova opera Před Rusalkou, komponovaná po návratu z Ameriky nejoslabovanějším světovým skladatelem, mistrovské dílo a podaří-li se inscenace, tak také skvělá efektní podívaná. V každém případě hudba je na výsost vynikající, což nám teď dokážou čeští filharmonikové, kteří zahrají předehru, která otevírá třetí jednání pohádkové opery Antonína Dvořáka Čert a Káča.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Johann Josef Fuchs, Ave Regina Celorum, Mariánský chvalospěv. Soubor Armonico Tributa Austria řídí Lorenz Duftschmidt.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 20, D-moll. Druhá věta, romance. Hrají London Classical Players a solista Melvin Tan, řídí Roger Norrington.

Frédéric Chopin byl romantik a tlumočníkem jeho hudebních myšlenek byl klavír. Sám byl skvělý pianista a tak trávil večery ve šlechtických salonech, kde do noci improvizoval. Druhý den pak své improvizace upřesňoval, dolaďoval a zapisoval do not. Jsou to skladby extrémně virtuózní, plynou jakoby bez hranic a bez zřetelné formy. Pevnější obrysy ale slyšíme v klavírních koncertech, tam je to něco jiného. Chopinův klavír obecně zní často jako zvonkohra, brilantními běhy v pianissimu a na horním okraji klaviatury.

Opět je tu melodie, již zná celý hudební svět i většina toho nehudebního, protože je to častý a oblíbený kousek hraný jak na svatbách, tak na pohřbech. Mnozí rychle rozpoznají, že jde o Bachovo R. Znalejší je zařadí do orchestrální svity číslo 3 D-dur a znalci největší přidají i číslo v Bachově katalogu 1068. Krásná, volně plynoucí melodie z pera velkého barokního mistra je tu v nahrávce souboru The English Concert a Trevora Pinnocka.

Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

Jan Dismas Zelenka strávil sice převážnou část svého života ve službách saského kurfiřta a polského krále v Drážďanech, ale svůj asi největší životní triumf prožil přeci jen v rodné české zemi, totiž v Praze. Když si od něj praští jezuité objednali hudbu pro velkolepé slavnosti korunovace habsburského císaře Karla VI. Českým králem na podzim roku 1723. A on napsal, nastudoval a provedl v pražském Klementínu svou mistrovskou hudbu k velké alegorické hře o životě svatého Václava Sub olea pacis et palma virtutis. A také několik orchestrálních skladeb, včetně té, která zazní v zápětí. Je to Hypokondria, uvertýra francouzského typu s pomalou procesní částí, rychlou a kontrapunktickou střední a velebnou akordickou závěrečnou tečkou. I těchto asi 8 minut dokazuje, jak originální byl Zelenka mistr v harmonii, kontrapunktu i instrumentaci. Freiburský barokní ansámbl.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Do roku 1910 nás vede opera Giacoma Pucciniho La Fanciulla del West, děvče ze západu. A z jednoho z nejslavnějších tenoristů všech dob, Luciana Pavarottiho, učiní Lupice Ramirese alias Dicka Johnsona v árii ze třetího dějství Quella mi creda libero. Těsně před popravou prosí, aby se o jeho smrti nedozvěděla jeho milovaná Minnie. Ať věří, že jsem volný a daleko na cestě ke spasení. Opera končí happy endem, Minnie a Johnson spolu začnou nový život. Italští vojáci na frontě prý tuto árii zpívávali také téměř jako lidovou písničku, zde byl ale šťastný konec vzácností. Nám teď onu Pucciniho árii zaspívá jeden z nejlepších, Luciano Pavarotti. National Philharmonic Orchestra vede Oliviero de Fabritis.

Jean-Baptiste Lully, pochod z komedie Měšťák šlechticem. Hraje londýnský hobojový band, řídí Paul Goodwin.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Basová tuba rozhodně není sólový nástroj. V orchestru ale nehraje jen držené basové tóny. Skladatel jí může svěřit i kratší virtuózní pasáže. Existují ale i vzácné sólové skladby. Paul Hindemith a druhá věta ze sonáty pro basovou tubu a klavír. Hrají Michael Lind a Steven Hardloss na klavír.

Ačkoliv 36-letý Beethoven nenechal v roce 1806 orchestru divadla na Vídeňce dost času na naskoušení houslového koncertu D-dur, protože partituru jako obvykle dodal dost pozdě, a také dedikant, houslista Franz Clement, hrál svůj part téměř z listu, úspěch byl obrovský, ovšem pro interpreta. Nadšené přijetí skladby, která není primárně virtuózní, přišlo až po smrti skladatele v roce 1844, když ji provedl 13-letý Josef Joachim pod Mendelssohnovou taktovkou v Londýně. Od té doby je Beethovenův houslový koncert ozdobou každého výtečného houslisty a pochopitelně nechybí ani v repertoáru velkého Itzhaka Perlmana. Jiskřivé rondo, triumfální zakončení houslového koncertu D-dur, nám s ním hrají berlínští filharmonikové zařízení Daniela Barenboima.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jednu z nejdelších symfonií standardního koncertního repertoáru napsal Gustav Mahler. Je to jeho symfonie číslo 3, jejíž průměrná stopáž trvá kolem stovky minut. A světoví dirigenti ji v anketě BBC Music Magazine vybrali do desítky největších symfonií všech dob. Mahler ji komponoval v 90. letech 19. století. Má 6 vět, z nichž jen ta první trvá běžně přes 30 minut. I z důvodu délky, i nároků na velikost a vybavení orchestru se Mahlerova třetí nedává tak často. A i proto třeba Benjamin Britten upravil druhou větu pro menší aparát. My si ji pustíme, ale samozřejmě v originální verzi. Druhá věta má nadpis Co mi vyprávěli květiny na loukách, však je to také líbezní menuet, i když i v něm najdeme bouřlivější epizody. Vídeňští filharmonikové a francouzský dirigent a skladatel v jejich čele Pierre Boulez.

0: Druhou větu ze třetí symfonie Gustava Mahlera hráli vídeňští filharmonikové, řídil Pierre Boulez.
1: Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang Vishal Finn je mi tak, jak tomu, kdo ochabuje tváří v tvář smrti, když nemohu být s vámi, zaspívá soubor Concerto Italiano.

Před námi je luteránský hymnus o křtu páně a svátosti křtu jako takové, který kolem roku 1542 napsal Martin Luther. Christ unser Herr zum Jordan kam. Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho bez hudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

0: Bel canto je pěvecká technika, která nepreferuje decibelovou sílu hlasu, ale přirozené, plynulé propojování tónů, kultivovanou práci s barvou hlasu, bez přehnaného vibráta. V Itálii se tato hlasová kultura pěstovala už od počátku 17. století. Používá se v odpovídajícím repertoáru dodnes, není však vhodná pro dramatické opery, vyžadující maximální zvukovou průraznost.
1: V roce 1831 skládá 30-letý Ital Vincenzo Bellini dvě opery, za něž sklízí obrovský úspěch v Miláně. Jsou to Norma a Náměsíčná, La Somnambula. Inscenovány jsou dodnes, i když dlouho ležely v zapomnění a k jejich znovu oživení přispěly velkou měrou představitelky titulních rolí Maria Callasová nebo Joan Sutherlandová. V Náměsíčné se rozehrává příběh Amíny, která je obviněna z nevěry a její nevinu dokáže až fakt, že je náměsíčná. Přičemž její árie A no crede amararti v této náměsíční scéně je jedna z Belliniho nejkrásnějších, klenutých a také pěkně náročných frází. Poslechněme si. Sopranistka Cheryl Studer zpívá a hraje mnichovský rozhlasový orchestr, který vede Gabriele Ferro.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

Na počátku 16. století se ve Ferraře ucházeli dva velcí skladatelé té doby o místo u dvora rodu d'Este. Byli to Josquin des Prez a Heinrich Isaac. Existuje posudek na oba skladatele, který sepsal jistý Gian d'Artiganova, jakýsi dodavatel hudebníků pro italské a francouzské dvory. Isaac má lepší charakter než Josquin, i když je ve skutečnosti Josquin lepší skladatel, pracuje jen tehdy, když sám chce, a ne tehdy, je-li o to žádán. Isaac bude pracovat, kdykoliv ho o něco požádáte. Dnes patří oba ze zmíněných starých mistrů k obdivovaným autorům světské i duchovní hudby. Dvůr d'Este si tenkrát vybral Josquina, my si pro tuto chvíli vybereme Heinricha Isaaca a poslechneme jeho varhanní skladbu La Martinella. Hraje Sarah Stowe.

Teď nás čeká opravdu krásné spojení. Velký anglický barokní mistr, skladatel, a velký francouzský mistr hry na trubku. Dnes už legendární Maurice André zahraje Henryho Persla. Prosím, první věta živé Allegro z Perslovy sonáty pro trubku a orchestr D-dur. Maurice André a Akademie svatého Martina v Polích se sirem Nevillem Marinerem.

Scherzo je skladba v rychlém třídobém metru a nejčastěji tvoří druhou nebo třetí větu symfonie, v níž počínaje Beethovenovými symfoniemi nahradilo pomalejší menuet. Scherzo mívá žertovný charakter a jeho prostřední pomalejší část se nazývá trio. Ignác Moscheles, Scherzo Balábile, druhá část ze sonáty pro violončelo a klavír číslo 2 E-dur. Hrají Jiří Bárta a Hamish Milne.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Jean France byl typický neoklasik a svůj tonální, přívětivý styl neopustil až do své smrti v roce 1997. Byl také skvělý klavírista, jak uslyšíme v nahrávce jeho tria pro klarinet, violu a klavír, kterou pořídil sám se souborem, který nese jeho jméno.

Franz Berwald, švédský romantický skladatel, který mohl komponovat jedině tehdy, když mu fungovala sklárna, jejímž byl ředitelem, a jeho symfonie číslo 4, druhá věta. Hrají Göteborgští symfonikové, řídí Neeme Järvi.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

V rámci hudebního světa se odehrává více bitev, než bychom čekali. Hudba, kterou slyšíte, je zdánlivě bezproblémová, napsal jí Mozart, který si nezrovna právem vysloužil označení sluníčko. Přesto i ona je postavena na hudební bitvě, která se skrývá v každé sonátové formě. Souboj mezi hlavním a vedlejším tématem, jimž co by sekundant asistuje téma závěrečné, je hnacím motorem většiny sonát, symfonií, koncertů a smyčcových kvartetů od Stamice až k Prokofjevovi.

0: Dnes bychom se však měli věnovat skutečným bitvám, při nichž se bojuje, střílí a tasí meče a které našly svůj obraz v hudební literatuře. Vítám ve studiu svého rozhlasového kolegu a vlastně nadřízeného doktora Borise Kobrleho, hudebního dramaturga Vltavy. Borisi, ty si tuším na vojně zastával funkci výkonného praporčíka, že ano?
1: Ano, to znamená, že jsem moc nebojoval, spíš jsem počítal páry bod a kladl a překládal materiál. Toho boje moc nebylo.
0: Proč myslíš, že hudební skladatelé, kteří jsou veřejností vesměs považováni za pacifisty, tak ochotně zhudebňují řežby krvavé?
1: No, to bude asi proto, že ty řežby, podobně jako jiné scény, při nich jsou vybuzeny krajní určité emoce, s těmi se dobře pracuje. Ono vůbec, všimněme si, že umělci mají nejraději ty náměty, jichž se nejméně rádi účastní. Ono je ohromně příjemné vyprávět o nějakých hrdinských činech, nebo je malovat, nebo je zhudebňovat, když ty hrdinské činy nemusíme sami vykonávat a když si o tom můžeme vyprávět někde v teple u krbu.
0: A asi vůbec ta bitva se dobře dělá, že? Tady třeba v orchestrálním případě je to velmi příjemné udělat ten konflikt uprostřed orchestru.
1: Dá se to, protože samozřejmě orchestr už tak je živná půda konfliktu a samozřejmě, že se s tím dá pracovat jako s něčím, co se děje, co se vyvíjí a krom toho, kde se srážejí veliké emoce. Takže já myslím, že jako inspirativní podnět je to náramně vděčná věc.
0: Tebe ovšem také podezírám ze sympatií k tomuto tématu. Přednedávnem si jako hudební dramaturg Vltavy velmi vehementně prosazoval natočení jedné hodně krvavé hudební bitvy.
1: Ano, samozřejmě jako Brňák si potrpím na dějiny okolí Brna a tudíž mě od malička zajímá bitva u Slavkova a jeden český skladatel, tedy přesněji severomoravský skladatel, který žije v Brně, Evžen Zámečník, napsal skladbu Bitva u Slavkova, která právě hudebně pracuje s motivy, kterých se tenkrát užívalo jako signálu. A to mě ohromně zaujalo, moc se mi to líbilo a pak také proto, že Evžen Zámečník je znamenitý dirigent, vede Brno Brass Band a ohromně rozumí zvuku dechových nástrojů. A tato kombinace, jednak znalost té hudební signalizace a jednak znalost hudebních nástrojů, kterých použil, způsobili, že se mě ta skladba moc líbila a tak jsem moc byl pro to, aby se nahrála.

To tedy byla historická bitva z pohledu soudobého českého autora, tedy člověka žijícího v relativním míru a navíc v Brně. Jeho bitva tedy byla pozorována jakoby z nadhledu. Teď se však přesuneme do daleké minulosti, do období vrcholné renesance a poslechneme si skladbu Klementa Žanekéna, který zhudebnil bitvu, které se sám zúčastnil. Šlo o bitvu u Mariňána v roce 1515. Uslyšíme důstojný nástup vojsk, jejich boj a závěrečnou oslavu vítězství.

A já si dovolím nabídnout teď další bitvu, která je předvedena na varhany. To je trošku méně obvyklý způsob, i když na Pyrenejském poloostrově to zas nebude taková výjimka. Skladba je od José Jiménese, je to skladba s názvem Bitva, a mě na tom ohromně zaujala práce s barvou. On totiž, Jaroslav Tůma, který tu skladbu hraje, se rozhodl tuto skladbu natočit na varhany ve Zlaté koruně a tvrdí, že zlatokorunské varhany jako jediné v Čechách jsou schopné dostát barevně požadavkům některé španělské hudby. A tohle by měl být důkaz. A skutečně, když se zaposloucháte, tak barevně to odpovídá tomu blištícímu se ostrému zvuku takových těch hustých středních a hustých velmi vysokých poloh, což způsobuje tu specifickou barevnost, specifickou bojovnost už v té barvě.

Velké symfonické orchestry mají k dispozici dostatek bicích nástrojů na imitaci střelby. Ostatně nenáhodou se pro ně, stejně jako pro dělostřeleckou jednotku, užívá označení baterie. Občas je však nutné přiklonit se k naturalističtějšímu podání a sáhnout po střelné zbrani. Mezi jinými to učinil i Ludwig van Beethoven v předehře Wellingtonovo vítězství. Zdá se však, že to nebyla trefa do černého, neboť se tato skladba považuje za jedno z nejméně podařených Beethovenových děl.

0: Claudio Monteverdi má knihy madrigalů a jedna z těch knih je rozdělena na válečné a milostné. Jak lze vůbec dosáhnout bojové atmosféry v tak komorním obsazení, jako je sbor?
1: No, já myslím, že to v případě takového mistra, jako je Monteverdi, bylo docela možné, protože Monteverdi je neobyčejný umělec s tím, že vlastně zvládl všechny styly a ještě některé navíc vymyslel ve své době, tedy na přelomu 16. a 17. století, a dovede neuvěřitelně dobře pracovat emocionálně a neuvěřitelně dobře různými hudebními a symboly a řekl bych hudebně psychologickými pohyby. A dokáže je velmi zvláštním způsobem kombinovat. Takže on toho, co jiní skladatelé vynalezli, používá jako jakýchsi zvukově emocionálních prefabrikátů, s nimiž pak pracuje na větších plochách nebo ve větších celcích. Trochu jako Šostakovič třeba, nebo Bruckner. A tím pádem dosahuje neuvěřitelných nových pohledů, nových kombinací, takže já si myslím, že v podstatě pro Monteverdiho nebyl žádný kompoziční úkol těžký.

0: No, myslím, že bychom měli se podívat zase domů a že máme u nás v české hudební literatuře dílo, které je bitvou par excellence, dokonce v jednom z nejnárodnějších děl, a sice v Mé vlasti. Kdo si vzpomene na pověst o Šárce, vzpomene si jistě taky na to, jak Bedřich Smetana tuto pověst zhudebnil a jak brilantně vylíčil nástup ženských bojovnic, která likvidují ctiradův oddíl.
1: Budiš nám útěchou, že žijeme v době a v kulturním prostoru, kde se spory většinou řeší pouze hádkami, pomlouváním v médiích, anonymními telefonáty, prořezáváním pneumatik a občasnými přestřelkami mezi cizími státními příslušníky. Ani ve vztahu mezi ženami a muži nedochází k otevřeným fyzickým bojům. Nejhorší případy řeší rozvodový soud, ale ty běžné rodinné šarvátky obvykle skončí tím, čím Šárčina lest teprve začínala, čbánem chutné medoviny.

který nezná hranice, a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok bude patřit dirigentovi Sergiu Celibidakemu. Ten se narodil v roce 1912 v Rumunsku a zemřel v roce 1996 v Mnichově. Byla to pozoruhodná dirigentská osobnost. Studoval v Berlíně nejen hudbu, ale také matematiku a filozofii a stal se velkým obdivovatelem a později také asistentem šéfdirigenta berlínských filharmoniků Wilhelma Furtwänglera. Tento dirigent, jeden z největších dirigentů 20. století, se stal jeho vzorem a životním učitelem a po válce měl Celibidake příležitost dirigovat berlínskou filharmonii jako její, řekněme, zastupující šéfdirigent. Když si ale berlínská filharmonie v roce 1954 zvolila Herberta von Karajana jako Furtwänglerova nástupce, Celibidake se urazil a už s tímto orchestrem nikdy nespolupracoval. Vznikla tak zajímavá situace, protože Celibidake později dirigoval orchestry, které nebyly zdaleka tak slavné jako berlínská filharmonie a přesto je přivedl k naprosto mimořádnému výkonu. Nebyla to náhoda, Celibidake vždycky požadoval dvojnásobný počet zkoušek, než bylo i v té době obvyklé. Dosáhl takové zvukové preciznosti a barevnosti, jaká udivuje ještě po mnoha letech. Je také zajímavé, že nerad nahrával, že uznával pouze živé koncerty a za svého života odmítal vydávat jakékoliv gramofonové desky. Teprve po jeho smrti v roce 1996 rozhlasové společnosti tyto nahrávky uvolnily a vyšly také koncerty, které v poslední dekádě života natočil s Mnichovskou filharmonií. K obojímu se teď dostaneme. Čekají nás nahrávky, které Celibidake natočil s orchestrem SVR Stuttgart, tedy s orchestrem Südwestrundfunk jihozápadního rozhlasu, který sídlil právě ve Stuttgartu. Nejprve to bude svita ze svity Pták ohnivák Igora Stravinského, skladba slavná svými barvami a samozřejmě také nápaditostí. Všimněte si, k jaké zvukové dokonalosti dovedl přivést Celibidake právě rozhlasový orchestr.

dozněl svita z baletu Pták ohnivák Igora Stravinského. Orchestr SVR Stuttgart řídil Sergiu Celibidache. A stejní interpreti teď provedou také Šeherezádu Nikolaje Rimského-Korsakova. Ten byl učitelem Igora Stravinského a v mládí také jeho velkým vzorem, pokud jde o barevnost instrumentace. A my si poslechneme právě Šeherezádu, mimochodem také se slavným houslovým sólem pro koncertního mistra. Hrát bude opět orchestr, který Celibidache dokázal postihnout k naprosto mimořádným hudebním výkonům, také protože požadoval dvojnásobný počet zkoušek, než bylo obvyklé. Šeherezáda, Nikolaj Rimský-Korsakov, orchestr Jihozápadního rozhlasu se sídlem ve Stuttgartu, řídí Sergiu Celibidache.

zněla Šehrezáda, čtyřvětá symfonická báseň Nikolaje Rimského-Korsakova. Hrál orchestr SVR Stuttgart, tedy orchestr Jihozápadního rozhlasu. Řídil Sergiu Celibidache. Právě jeho nahrávkám je věnován blok na stanici D-dur u příležitosti 30. výročí dirigentova úmrtí v srpnu roku 1996. A před námi je do třetice ještě jednou nahrávka z jeho rozhlasového období ve Stuttgartu. Zazní symfonická báseň Richarda Strause Don Juan. Hraje opět SVR Orchestr Stuttgart pod taktovkou Sergiu Celibidacha.

Dozněla symfonická báseň Don Juan Richarda Strause, hrál orchestr SVR Stuttgart, řídil Sergiu Celibidache. Připomínáme životní osudy a uměleckou dráhu jednoho z nejzajímavějších dirigentů 20. století. Je to původem Rumun, který ovšem studoval v Berlíně a svými uměleckými požadavky předčil Karajana nebo Bernsteina. A také se rozhodl, že nebude tolik nahrávat, takže působil často u rozhlasových orchestrů, které mohly déle zkoušet a které vysílaly své koncerty živě. Tyto záznamy se naštěstí dochovaly, takže je občas můžeme nabízet. Koncem 70. let ovšem Celibidache nakonec zakotvil u Mnichovské filharmonie a z orchestru, o kterém do té doby nikdo moc nevěděl, udělal pozoruhodné těleso a jeho koncerty se nahrávaly a zachovaly. Všechny jsou pozoruhodné zejména tím, že Celibidache tehdy už volil mnohem pomalejší tempa, než jaká jsou obvyklá. Všechna provedení jsou tedy v průměru o 5 až 10 minut delší, než je známe z jiných nahrávek. Je to ale pozoruhodný hudební svět, který nás nutí zastavit a soustředit se na hudbu ještě jiným způsobem, než je obvyklé. Několik takových nahrávek si teď poslechneme, všechny budou s Mnichovskou filharmonií. Nejprve to bude Mnichovský koncert ze září roku 1992, na kterém zaznělo Debussyho Moře, tedy tři symfonické skici, nebo jedna symfonická báseň o třech větách. První část má název Ráno a poledne na moři, potom Hry vln a nakonec Dialog větru a moře. A uslyšíme tuto symfonickou báseň v tak pomalém tempu, že nebudeme věřit vlastním uším. Ale přesto doporučuji se zaposlouchat, protože uslyšíte detaily, které všude jinde zaniknou. Tak tedy Mnichovská filharmonie, Sergiu Celibidache, Debussyho Moře.

Doznělo Debussyho moře v podání Mnichovské filharmonie pod taktovkou Sergiu Celibidache. Byl to živý koncert z roku 1992. A teď nás čeká snímek z jiného živého koncertu z roku 1991, na kterém zazněla Čajkovského slavná symfonie číslo 5 e-moll. Opět v tempech, která jsou mnohem pomalejší, než bývá obvyklé, někdy to působí jako zpomalený film, ale člověk je udiven tím, jak dirigent udrží jednolitou stavbu a průzračnou koncepci. Tak tedy Sergiu Celibidache, Mnichovská filharmonie a Čajkovského 5. symfonie.

Dozněla symfonie číslo 5 e-mol Petra Iliče Čajkovského, tak jak ji hrála Mnichovská filharmonie pod taktovkou Sergiu Čelibidaka. A ze série mnichovských koncertů v závěru dirigentova života vybíráme ještě předehru k opeře Tannhäuser Richarda Wagnera. Ta je důvěrně známá a je také zajímavá svojí trojdílnou stavbou. Také tu dokázal Čelibidaka zajímavým způsobem vystihnout na koncertě, který se konal v Mnichově v roce 1993. Tak tedy Richard Wagner, Tannhäuser a Mnichovská filharmonie s Sergiem Čelibidakem.

Dozněla předehra k opeře Tannhäuser Richarda Wagnera, tak jak ji na živém koncertě v Mnichově provedla Mnichovská filharmonie pod taktovkou Sergiu Celibidaka. Jak slyšíte, měl Celibidache zcela jiný pojem o čase, než máme dnes, a právě tím jsou jeho nahrávky zajímavé, vzrušující a v podstatě strhující, přestože jsou mnohem pomalejší, než jsme v dnešních a nejen dnešních koncertních síních zvyklí. S tímto dirigentem se rozloučíme snímkem Beethovenovy 8. symfonie. Hrát bude opět Mnichovská filharmonie, tentokrát na koncertě v roce 1995.

0: Dozněla symfonie číslo 8 F-duru Ludvíka van Beethovena, hrála Mnichovská filharmonie, řídil Sergiu Čelibidake na koncertě v roce 1995 v mnichovském Gasteigu. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dnešní nedělní operní odpoledne je věnováno hudbě Wolfganga Amadea Mozarta. Jehož 270. výročí narození připadlo na 27. leden 2026 a předznamenalo tak náš celoroční program. Dnes uslyšíte komickou operu, drama Giocoso, La Finta Giardiniera, doslova Nepravá zahradnice, se zavedeným titulem Zahradnice z lásky, v Kechlově katalogu Mozartových skladeb pod číslem 196. Mozart ji psal v letech 1774 až 75 v necelých 19 letech na objednávku mnichovského dvorního inspektora, kterým byl Josef Anton von Seyau, pro mnichovský karneval v roce 1775. Premiéra se udála 13. ledna 1775 v Salvátorském divadle v Mnichově. Autorem italského libreta je pravděpodobně Giuseppe Petrosellini. Opera měla poloviční úspěch a dočkala se jen dvou provedení. V roce 1780 Mozart přepsal svou italskou operu do podoby německého Singspielu s názvem Die Verstellte Gärtnerin, převlečená zahradnice. Později se název změnil do podoby Die Gärtnerin aus Liebe. Odtud pochází i běžný český název díla Zahradnice z lásky. Mozartova původní italská verze opery byla nadále známa pouze částečně až do 70. let 20. století, kdy byly objeveny dosud neznámé historické prameny. Operu vás bude provázet Rafael Brom. Děj opery Zahradnice z lásky se odehrává na panství Lago Nero u Černého moře a předchází mu tyto události. Markýza Violante Onesti byla zraněna svým žárlivým milencem, hrabětem Belfiorem. Hrabě si myslí, že Violantu zabil a uprchne. Po zotavení se Violante se svým sluhou Robertem vydává hledat hraběte. Oba jsou přijati jako zahradníci Donem Anquisem, podestou, tedy starostou Lago Nera. Ona pod jménem Sandrina, on pod jménem Nardo. Podesta se rychle zamiluje do krásné zahradnice a zanedbává svou hospodyni Serpetu, o jejich přízeň se Nardo marně snaží. U Podesty je jako host Don Ramiro, bývalý milenec Podestovy neteře Armidy. Kdysi ho milovala, ale opustila ho, aby se zasnoubila s hrabětem Belfiorem. Dnes uvádíme nahrávku opery, která vznikla v lednu roku 1980 v salzburském Mozarteu. V roce 1991 ji vydala společnost Philips. Zpívají Julia Conwell, soprán, Sandrina, zahradnice, převtělená markýza Violante Onesti, milá hraběte Belfiora. Ezio di Cesare, tenor, Don Anquise, nadále jmenovaný Podesta, tedy starosta, je zamilovaný do Sandriny. Thomas Moser, tenor, hrabě Belfiore. Lilian Sukis, soprán, Arminda, neteř Dona Anquise, Podesty, dříve zamilovaná do Ramira, pak zasnoubená s Belfiorem. Brigitte Fassbender, mezzosoprán, Don Ramiro, host Dona Anquise, Podesty. Jutta Renate Ilov, soprán, Serpeta, služka Dona Anquise, Podesty, zamilovaná do svého pána. Barry McDaniel, bariton, Nardo, převtělný Roberto, sluha Violanty. Hraje orchestr Mozartea Salzburg a Jean-Pierre Faber, čembalo. Řídí Leopold Hager. Tady je obsah prvního dějství. Obyvatelé Lago Nera u Černého moře očekávají Armindu, jejíž zasnoubení s hrabětem Belfiorem se má oslavit velkou hostinou. Ramiro se Podestovi přiznává, že ho trápí neopětovaná láska, zatímco Sandrina přemýšlí o svém osudu a Nardo seznává, jakým Serpeta opovrhuje. Podesta propustí Narda a Serpetu, aby mohl Sandrině vyznat lásku. ta se mu s pomocí žárlivé Serpety vyhne a říká Nardovi, že chce opustit kraj, aby unikla Podestovu pro následování. Ramiro si stěžuje na nestálost žen a Sandrina na nevěru mužů. Nardo, bezhlavě zamilovaný do Serpety, je jejím odmítnutím sklíčen. Armindu, která právě dorazila, vítá Belfiore. Hrabě a Podesta chválí Armindinu něhu a krásu, její šarm a inteligenci. Serpeta už nechce zůstat v domě Podesty, protože jí Arminda dává příliš mnoho práce. Sandrina naříká nad svým osudem a když jí Arminda, mimochodem, sdělí, že se chystá vdát za Belfiora, omdlí. Arminda volá Belfiora na pomoc a nechává bezvědomou Sandrinu v jeho péči, zatímco odchází pro voné sory, aby ji vzkřísila. Po návratu potkává svého bývalého milence, Ramira. Čtyři milenci se navzájem poznají a jsou velmi rozpačití. Podesta, který spěchal na místo, marně žádá vysvětlení, protože ho oba páry opustili. Serpeta, která chce vzbudit Podestovu žárlivost, mu řekne, že viděla Belfiora a Sandrinu v něžném obětí a ten se ukryje, aby je pozoroval. Belfiore se snaží Sandrinu přesvědčit, aby se odhalila jako Violanta. Ta to nejprve popírá, ale pak se zapomene a obviní ho z nevěry. Když jí z lítosti padá k nohám, rychle obrací, znovu se zapře. Pak se objeví Arminda a Ramiro a nakonec všichni zasypou Belfiora a Sandrinu obviněními. Belfiore je ve velkém zoufalství. Neví, zda si má vybrat Sandrinu nebo Armindu. Nastává všeobecný zmatek. Tady je první jednání opery Zahradnice z lásky od Wolfganga Amadea Mozarta.

Skončilo první jednání opery Zahradnice z lásky od Wolfganga Amadea Mozarta. Druhé jednání začíná scénou, v níž Ramiro obvinuje Armindu, že je nestálá a dává přednost hraběti. Belfiore hledá Sandrinu. Když uvidí Armindu, předstírá, že hledá ji, ale je přistižen ve svých lžích. Rozhořená ho opouští, ačkoliv trvá na tom, že ho stále miluje. Serpeta radí hraběti, aby poprosil Armindu o odpuštění a políbil jí ruku. Ona se podá Nardovi, který se o ní dvořil italským, francouzským a anglickým způsobem. Sandrinu v zahradě objeví Belfiore, kterého ona stále miluje. Zasype ho výčitkami. On jí prosí, aby k němu oživila svou starou lásku. Ona mu ale řekne, že mu pouze sděluje city Violety, kterou znala. Zmatený se omluví a pokusí se jí políbit ruku. Místo toho však chytí za ruku Podesta, který se k ním připlížil. Podesta Sandrině vyčítá nevšímavost a vyznává jí lásku, zatímco ona se mu snaží uniknout. Objeví se Ramiro s dokumentem, který označuje Belfiora jako vraha hraběnky Violanty. Žádá Podestu o zahájení vyšetřování. Podesta prohlásí, že Armindina svatba musí být odložena, což Ramirovi dává novou naději. Podesta poté vyslýchá hraběte, který činí protichůdná prohlášení, čímž posiluje podezření, že je vrahem. Sandrina přichází, aby hraběte bránila. Vysvětluje, že ona je hraběnka Violanta a že nebyla zabita, pouze zraněna. Když je s hrabětem o samotě, začne jí znovu opakovat, že ji miluje. Ale ona řekne, že se za Violantu prohlašovala jen proto, aby ho zachránila. Belfiore je zmatený a bezradný. Serpeta oznamuje, že Sandrina utekla, ale Nardovi prozrazuje, že ji Arminda nechala odvést na skryté místo v nedalekém lese, aby nemohla bránit jejímu sňatku s Belfiorem. Sandrina je zoufalá. Hledá útočiště v jeskyni. Belfiore, kterého Nardo sleduje, a Podesta se chystají hledat Sandrinu. Mezitím se Arminda a Serpeta chtějí ujistit, že je v lese. Ve tmě Podesta narazí na Armindu a Belfiore na Serpetu. A oba si představují, že mluví se Sandrinou. Najde ji ale jenom Nardo. Objeví se Ramiro s pochodněmi. Je odhodlán vytrhnout Armindinu ruku z ruky Belfiora a pak se všichni na znájem poznávají. Následují rozpaky a vzájemné výčitky. Sandrina a hrabě ztrácejí rozum a představují si, že jsou mýtičtí bohové, Medúza a Alkido. Vidí úžaslé přihlížející jako lesní nymfy a bez ohledu na okolí začnou oba tančit. Začíná druhé jednání opery Zahradnice z lásky od Wolfganga Amadea Mozarta.